0: krásu.
1: Ty krásu.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
3: Allegro!
2: Allegro! To musím také vyzkoušet!
3: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
4: A mají i tuhle megatelku.
5: A věci do školy. A ještě něco?
2: Skoro všechno, tenhle kanón!
6: A co hudební nástroje?
7: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
8: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
9: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
8: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
9: Jo, grill.
10: Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
12: Ano. Ano. Ano.
11: A tohle? A tohle?
13: Ano.
14: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: A tohle?
12: Ano.
14: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
17: Čeče, makáme cementí!
16: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
18: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
19: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
6: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
8: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
7: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
15: Já ti nevím. To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
16: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
15: Dobrý den. Jste tu dlouho?
16: Už přes 20 let.

Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci ve stavných spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
2: Hned tam jedu.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista. Imagine me and you,
3: I do. Jen na dva dny.
4: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.

0: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
1: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v Megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
4: Jasněčka!
3: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
5: Umí to lítat?
6: Ne.
5: Máme to teď s sebou?
6: No jasně.
5: Zabírá to hodně místa?
6: Naopak, nabízí.
7: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
8: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
9: Allegro!
8: To musím také vyzkoušet!
9: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
8: A mají i tuhle megatelku.
10: A věci do školy. A ještě něco?
8: Skoro všechno, tenhle kanón!
11: A co hudební nástroje?
7: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.

0: Jdu si dát pauzu.
1: Dej si pauzu. Dej si KitKat.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
8: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
9: No jo, přišla na snídani.
8: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
9: Dobrý nápad.
8: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
9: Až 70%.
8: No, a to je pěkný. To je pěkný?
10: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
11: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
12: Ano. Ano. Ano.
11: A tohle? A tohle?
13: Ano.
14: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: A tohle?
12: Ano.
14: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
15: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
16: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
18: Hned tam jedu.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
2: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
0: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
4: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
5: Allegro!
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!
5: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
4: A mají i tuhle megatelku.
6: A věci do školy. A ještě něco?
4: Skoro všechno, tenhle kanón!
7: A co hudební nástroje?
8: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
9: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém

0: novém designu.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Proč tu na

0: Jo, grill.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
4: Jasněčka!
3: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
7: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
8: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
11: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
12: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: V datártu objednám.
2: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
3: Přijďte zás!
1: To byl Richard!
4: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datárt.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
2: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v Megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
3: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
7: Teď hádám já. Je to daleko?
8: Celkem jo.
7: A už jsme tam někdy byli.
8: Mm-hmm.
7: Ale tudy jedeme prvně.
8: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
9: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
10: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
11: Allegro!
10: Allegro! To musím také vyzkoušet!
11: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
10: A mají i tuhle megatelku.
12: A věci do školy. A ještě něco?
10: Skoro všechno, tenhle kanón!
11: A co hudební nástroje?
13: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
14: Jdu si dát pauzu.
15: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
18: Ano. Ano. Ano.
17: A tohle?
18: Mm-hmm.
17: A tohle?
18: Ano.
19: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
17: A tohle?
18: Ano.
19: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. Řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Jiřinko? Jiřinko?
7: Jiřino? Jirku, to asi u tebe?
6: No jo, přišla na snídani.
7: No Jiřinko.
6: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
7: Dobrý nápad.
6: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
7: Až 70%.
6: No, a to je pěkný.
7: To je pěkný.
8: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
9: V Datartu objednám.
10: A na půl hoďky vzdarma vyzvednu.
11: Přijďte zás!
9: To byl Richard!
3: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datart.
12: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
13: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
14: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
15: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

0: commitment.
1: You.
0: You. Me.
1: Us.

0: suspects have left the building. I repeat, they have left the building.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vodák živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
2: Glass bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
5: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
6: Allegro!
5: Allegro! To musím také vyzkoušet!
6: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
7: A mají i tuhle megatelku.
8: A věci do školy. A ještě něco?
5: Skoro všechno, tenhle kanón!
9: A co hudební nástroje?
10: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
11: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace

0: Produkce účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy. Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
5: Hned tam jedu.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
7: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
8: Já ti nevím. To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
10: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
11: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
12: Ano. Ano. Ano.
11: A tohle? A tohle?
13: Ano.
14: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: A tohle?
12: Ano.
14: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho má.

0: máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
2: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v Megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
3: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Teď hádám já. Je to daleko?
7: Celkem jo.
6: A už jsme tam někdy byli?
7: Mhm.
6: Ale tudy jedeme prvně.
7: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
8: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
9: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
10: Allegro!
9: Allegro! To musím také vyzkoušet!
10: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
11: A mají i tuhle megatelku.
12: A věci do školy. A ještě něco?
9: Skoro všechno, tenhle kanón!
13: A co hudební nástroje?
14: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
15: Jdu si dát pauzu.
16: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
18: Hned tam jedu.
17: Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
1: Ano. Ano. Ano.
19: A tohle?
1: Mm-hmm.
19: A tohle?
7: Ano.
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
19: A tohle?
1: Ano.
6: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
0: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
4: Jiřinko? Jiřinko?
8: Jiřino? Jirku, to asi u tebe?
4: No jo, přišla na snídaní.
8: No Jiřinko.
4: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
8: Dobrý nápad.
4: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
8: Až 70%.
4: No, a to je pěkný.
8: To je pěkný?
9: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
16: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
17: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
13: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
18: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
18: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: dříve nesmím zprfek.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
3: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
6: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
7: Allegro!
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
8: A mají i tuhle megatelku.
9: A věci do školy. A ještě něco?
6: Skoro všechno, tenhle kanon!
10: A co hudební nástroje?
11: Allegro. Volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
12: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
3: Ano.

0: Oblíbené produkty v DM.
1: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
4: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
4: Jo, grill.
5: Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
8: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
9: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
10: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
11: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
12: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
14: Hned tam jedu.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
3: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
4: Jasněčka!
3: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
5: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
8: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle?
8: Mm-hmm.
7: A tohle?
9: Ano.
10: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
8: Ano.
10: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
12: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
11: Na pánvi.
13: Umí to lítat?
14: Ne, ne, ne.
13: Máme to teď s sebou?
14: No jasně.
13: Zabírá to hodně místa?
14: Naopak, nabízí.
15: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
16: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
17: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
1: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
20: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
19: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
20: Jo, grill.
19: Home Credit. Pro lepší příběhy.
21: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
22: Allegro!
21: Allegro!
22: To musím také vyzkoušet!
21: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
22: A mají i tuhle megatelku.
23: A věci do školy. A ještě něco?
22: Skoro všechno, tenhle kanón!
21: A co hudební nástroje?
24: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Každý rodič umí něco jedinečného. Mama. Mluvit dětskou řečí.
4: To umí maminka.
5: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
3: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
6: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
7: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

0: Just even just seems perfect.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
8: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
12: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
13: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
14: Ne, vyprané v Pervolu.
13: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
15: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
16: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
17: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
18: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
19: Sousede, půjč mi sekačku.
20: Až mi vrátíš mlátičku.
19: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
20: Ale ty mi vrát nejdřív dojičku.
19: Až mi dáš zpátky obracečku.
20: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
21: OK, tady je.
20: Víš co, asi si jde.
19: Na balíčku zapomeň, ta stejně nebalí.
20: A ty na tu mládičku. Já už vám vymlácí, no.
22: U nás si půjčíte na co chcete. A když budete splácet pravidelně včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. Fio banka.
23: Fio.
24: Kulma.
25: To vyřeším. Mám Richard.
24: Přijďte zas.
25: Díky.
24: Kulma.
26: Kdo to natočil?
25: Kulma z Datartu.
27: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
28: Teď hádám já. Je to daleko?
29: Celkem jo.
28: A už jsme tam někdy byli.
29: Mm-hmm.
28: Ale tudy jedeme prvně.
29: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
30: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
31: To bude na Vinted. Zkus se podívat.
32: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Pro víc společných zítřků.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
1: Trápilo mě svědění a pálení.
2: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
0: Dokonce i sex se stal bolestivým.
3: Vagisan zafungoval okamžitě.
0: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
4: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
5: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v Megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
6: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
7: PDRN.
6: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
8: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
9: Má to křídla?
10: Samá voda.
9: Ale je to nad námi.
10: Ano.
9: Tak je to nebe.
10: Trošku níž.
11: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
12: Sousede, půjč mi sekačku.
13: Až mi vrátíš mlátičku.
12: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš balíčku.
13: Ale ty mi vrát nejdřív dojčku.
12: Až mi dáš zpátky obracečku.
13: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
12: OK, tady je.
13: Víš co, asi si jde.
12: Na balíčku zapomeň, ta stejně nebalí.
13: A ty na tu mlátičku. Já už vám vyvlácí, no.
14: U nás si půjčíte na co chcete. A když budete splácet pravidelně, včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. Fiobanka.
15: Fio.
16: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
17: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
18: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
17: Na pánvi.
19: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
20: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
21: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
22: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
23: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
24: Jaho, ne, Čoko.
25: To má po tobě.
26: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
24: Tutti frutti.
27: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
25: Vybrali jste si dobře?
24: Já.
28: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
29: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
0: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
1: Red Bull vám dává křídla.
2: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
3: Hned tam jedu.
2: Datart.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
6: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
8: PDRN.
7: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
10: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
11: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
12: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
11: Při nakládání.
13: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
14: Přemku? Jenom jsem z okresu.
15: Z finančáku?
16: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
15: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
14: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
17: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
18: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
17: Fio.
19: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
20: Na Vinted může být všechno znova nové.
21: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
22: Ahoj, Sáro.
21: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Teď hádám já. Je to daleko?
2: Celkem jo.
1: A už jsme tam někdy byli?
2: Mhm.
1: Ale tudy jedeme prvně.
2: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
3: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Jaho. Ne. Čoko.
6: To má po tobě.
7: No.

0: Kost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.
1: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
5: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel your joy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.
2: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v Megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
3: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
4: Trápilo mě svědění a pálení.
5: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
3: Dokonce i sex se stal bolestivým.
6: Vagisan zafungoval okamžitě.
3: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
7: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
8: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
9: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
10: PDRN.
9: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
11: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
12: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
13: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
12: Na pánvi.
14: Teď hádám já. Je to daleko?
15: Celkem jo.
14: A už jsme tam někdy byli.
15: Mm-hmm.
14: Ale tudy jedeme prvně.
15: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
16: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
17: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
18: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
19: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
20: Sousede, půjč mi sekačku.
21: Až mi vrátíš mlátičku.
20: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
21: Ale ty mi vrát nejdřív dojičku.
20: Až mi dáš zpátky obracečku.
21: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
20: OK, tady je.
21: Víš co, asi si jde.
20: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
21: A ty na tu mlátičku. Já už vám vyvlácí, no.
22: U nás si půjčíte, na co chcete. A když budete splácet pravidelně, včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. Fiobanka.
23: Fio.
24: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
25: Dobrej por.
26: Auvajs, co to bylo?
25: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
27: Red Bull vám dává křídla.
28: Kulma.
29: To vyřeším. Mám Richard.
28: Přijďte zás.
29: Díky.
28: Kulma.
30: Kdo to natočil?
29: Kulma z Datartu.
31: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
32: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
33: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
34: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalená.

0: V jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
8: PDRN.
7: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
9: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
10: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
12: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
13: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
14: Kulma!
15: To vyřeším. Mám Richard.
14: Přijďte zas!
15: Díky!
14: Kulma!
16: Kdo to natočil?
15: Kulma z Datartu.
17: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
19: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Má to křídla?
2: Samá voda.
1: Ale je to nad námi.
2: Ano.
1: Tak je to nebe.
2: Trošku níž.
3: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
4: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
5: Na Vinted může být všechno znova nové.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
5: Ahoj, Sáro.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
8: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo? A běhej, rozpohybost třeba.
9: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcií, fondů i ETF.

0: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v Megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
8: PDRN.
7: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
9: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Na pánvi!
11: Teď já dám já. Je to daleko?
12: Celkem jo.
11: A už jsme tam někdy byli.
12: Mm-hmm.
11: Ale tudy jedeme prvně.
12: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
13: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
14: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
15: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
16: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
17: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
18: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
19: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
20: Sousede, půjď mi sekačku.
21: Až mi vrátíš mlátičku.
20: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
21: Ale ty mi vrát nejdřív dojčku.
20: Až mi dáš zpátky obracečku.
21: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
20: OK, tady je.
21: Víš co, asi si jde.
20: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
21: A ty na tu mlátičku. Já už vám vyvlácí, no.
22: U nás si půjčíte na co chcete. A když budete splácet pravidelně, včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. Fio banka.
23: Fio.
24: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
25: Kulma!
26: To vyřeším. Mám Richard.
25: Přijďte zás!
26: Díky!
25: Kulma!
27: Kdo to natočil?
26: Kulma z Datartu.
28: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
29: Red Bull vám dává křídla.
30: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
0: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maškova,
4: René Dán,
5: Monika Timková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrana.
4: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
4: Pojďte se podívat.
5: A dej do ní svoji nabíječku.
4: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
23: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
31: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
23: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Když naši mistři pekaři v Els pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Els peče rád.

0: pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
1: PDRN.
0: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
2: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
3: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
2: Při nakládání.
4: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
8: Čemku? Jenom jsem z okresu.
9: Z finančáku?
10: Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj.
9: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
8: Jde jen. Nezlobte se, ale moje žež někde polepuje, no.
11: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
12: Abyste neměli ve financích holubník, je tady FIOBANKA. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
11: FIO.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Umí to lítat?
3: Ne.
2: Máme to teď s sebou?
3: No jasně.
2: Zabírá to hodně místa?
3: Naopak, nabízí.
4: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
5: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
9: Na Vinted může být všechno znova nové.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
11: Ahoj, Sáro.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Kulma.
13: To vyřeším. Mám Richard.
12: Přijďte zas.
13: Díky.
12: Kulma.
14: Kdo to natočil?
13: Kulma za tartu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v Megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
8: PDRN.
7: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
11: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.

0: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
2: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
3: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
4: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
5: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
6: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
7: Jasně. Bezkontaktně.
6: No vida, funguje to.
8: Co to je?
6: Platební brána na poplatky za průjezd.
8: Vždyť to je moje cesta.
6: Moje.
8: Koupil se mi.
9: Co ne, tady blbne?
7: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
8: Ale že jste to vy.
10: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
11: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
10: Jo.
12: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
13: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
16: Dobrej por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
17: Red Bull vám dává křídla.
18: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Kolumbie. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
19: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
20: Kulma!
21: To vyřeším. Mám Richard.
20: Přijďte zas!
21: Díky!
20: Kulma!
22: Kdo to natočil?
21: Kulma z Datartu.
23: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
24: Teď hádám já. Je to daleko?
25: Celkem jo.
24: A už jsme tam někdy byli.
25: Mm-hmm.
24: Ale tudy jedeme prvně.
25: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
26: Nová Škoda Epiq s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
8: PTRN.
7: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
9: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Na pánvi!
11: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
12: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
13: Broke! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
14: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Kolumbia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
15: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy.

0: si milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
1: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: Na Vinted může být všechno znova nové.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
3: Ahoj, Sáro.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Umí to lítat?
8: Ne.
7: Máme to teď s sebou?
8: No jasně.
7: Zabírá to hodně místa?
8: Naopak, nabízí.
9: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
10: Jen na dva dny.
11: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
12: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
13: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo?
14: A běhej, rozpohybost třeba.
15: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcií, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
16: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
17: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
18: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se

0: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v Megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
8: PDRN.
7: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
9: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
10: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
11: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
12: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
11: Při nakládání.
13: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
14: Teď já dám já.

0: Je to daleko?
1: Celkem jo.
0: A už jsme tam někdy byli?
1: Mhm.
0: Ale tudy jedeme prvně.
1: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
2: Nová Škoda Epiq s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
3: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
7: Hned tam jedu.
6: Datart.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
9: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
10: Přemku? Jenom jsem z okresu.
11: Z Finančáku?
12: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
11: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
10: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde poletuje, no.
13: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
14: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
13: Fio.
15: Red Bull vám dává křídla.
16: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
19: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady, tady, celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
20: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Eurostar a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
21: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

jsem pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: baby, this seems perfect.
1: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
2: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
4: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti ráskám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
5: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
6: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
7: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
8: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
9: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
8: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
11: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
12: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
13: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
12: Na pánvi!
14: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
15: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
16: Legendární KFC Twister ve 4 příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
17: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
18: Hned tam jedu.
17: Datart.
19: Teď hádám já. Je to daleko?
20: Celkem jo.
19: A už jsme tam někdy byli?
20: Mhm.
19: Ale tudy jedeme prvně.
20: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
21: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
22: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
23: Dobrý por.
24: Auvajs, co to bylo?
23: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
0: Red Bull vám dává křídla.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
2: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.
25: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
26: Přivítejte Adama Mišíka,
27: Moniku Bagárovou,
26: Jakuba,
27: Rybo,
26: Tomáše Zástěru,
27: Mikýř,
26: Tereza,
27: Maškova,
26: René Dan,
27: Monika Tymkova,
26: Petr,
27: Švancara,
26: Martin,
27: Hrada.
26: Jsme přátelé?
28: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
29: Návykový látky až po samotným přelnu.
30: Správně, jsi šikulka.
31: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
26: Pojďte se podívat.
27: Dej do ní svoji navíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
25: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
4: Chcete taky svých 5%?
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
5: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
6: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
7: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
8: Quiet, please.
9: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen výš. Nikdy se nezastavíš. Jak s tebou rozhodnout?

0: sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
2: Pan Perníček už ví, co koupí svým blízkým. Nakupte vánoční dárky s předstihem i vy. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Teskomou. Teskoma, česká značka s nápady.
3: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Red Bull vám dává křídla.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: Penny, pomáháme mazlíčkům v Česku.
9: Diego, jméno mé má úcta. Víte, že v útulku nejsou jen psi a kočky, ale i jiná zvířata. Vtipnější zvířata, barevnější zvířata. Nás si nikdo nevezme. Ještě, že se o nás v útulku postarají. Ale děcka, není to zadarmo.
8: Pomáhat mazlíčku má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
10: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
11: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
12: Hned tam jedu.
11: Datart.
13: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
14: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Moniku Bagárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Mikýř,
15: Tereza,
16: Maškova,
15: René Dan,
16: Monika Tymkova,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrada.
17: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
19: Nálikový látky až po samotným přelnu.
20: Správně, jsi šikulka.
21: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Pojďte se podívat.
23: Abych do ní svoji navíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
25: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

rednecks. Shock. The rednecks.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
3: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
4: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
5: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
6: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
7: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
8: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
7: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
10: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
11: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
12: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
11: Při nakládání.
13: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
14: Legendární KFC Twister ve 4 příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
15: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
16: Dobrý por.
17: Auaj, co to bylo?
16: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
18: Red Bull vám dává křídla.
19: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
20: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
21: Hned tam jedu.
20: Datart.
22: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
23: Má to křídla?
24: Samá voda.
23: Ale je to nad námi.
24: Ano.
23: Tak je to nebe.
24: Trošku níž.
25: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
0: Na Vinted může být všechno znova nové.
1: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
0: Ahoj, Sáro.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek. Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
4: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
5: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
6: Chcete taky svých 5%?
5: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
7: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myš jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
8: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
9: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
10: Hned tam jedu.
9: Datart.
11: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
12: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
13: Já jsem Jesse.
14: Já jsem DJ.
15: Já jsem Roxy.
16: A my jsme
17: Čivavý kapela v útulku.
13: Víte, že starat se o štěňata stojí spoustu peněz a přestože máme malá bříška, tak toho taky dost sníme. Útulky se o nás starají, ale potřebují i vaší podporu.
12: Pomáhat mazličkům má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
18: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
19: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
1: Red Bull vám dává křídla.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Pro věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
5: Pan Perníček už ví, co koupí svým blízkým. Nakupte vánoční dárky s předstihem i vy. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
6: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
7: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bakárovou,
8: Jakuba
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Vicky,
8: Tereza
9: Maškova,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr
9: Švancara,
8: Martin
9: Hrana.
8: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
11: Návykový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
17: Yes, yeah. To see that this is perfect.

Díky! Krásný večer, krásnou noc, krásný život! Ahoj!

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
5: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
6: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
7: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
8: Jen do toho, pořádně mi zatop, přidej zeleninu, ještě, to je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Na pánvi.
10: Schwarzkopf Gloss Supreme, já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf, hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka, Gloss Supreme od Schwarzkopf, for every you. A pro odstranění žlutých tónů, vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
11: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
12: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
11: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Na Vinted může být všechno znova nové.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
15: Ahoj, Sáro.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
17: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když seš voně. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
18: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
19: Teď já dám já. Je to daleko?
20: Celkem jo.
19: A už jsme tam někdy byli?
20: Mhm.
19: Ale tudy jedeme prvně.
20: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
21: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
22: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
23: Hned tam jedu.
22: Datart.
0: život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
15: Dobrý por.
23: Auaj, co to bylo?
15: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
24: Red Bull vám dává křídla.
25: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
26: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
3: Chcete taky svých 5%?
2: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
4: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
5: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
6: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
7: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
8: Red Bull vám dává křídla.
9: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
10: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
11: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan.
12: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. nám vám naděluje

0: zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
3: Každý rok dokáže první pomoc zachránit spousty životů. Když tak si udělejte kurz na krymevamzada.cz. No ale víte, kdo taky potřebuje pomoct? Zvířátka v útulcích, jako jsme my? Opravdu, pomoc!
2: Pomáhat mazlíčkům má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
4: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
5: Hned tam jedu.
4: Datart.
6: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
9: Pan Perníček už ví, co koupí svým blízkým. Nakupte vánoční dárky s předstihem i vy. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Teskomou. Teskoma, česká značka s nápady.
10: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bagárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
11: Tereza,
12: Maškova,
11: René Dan,
12: Monika Tymkova,
11: Petr,
12: Švancara,
11: Martin,
12: Hrada.
11: Jsme přátelé?
13: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
14: Nájkový látky až po samotným přelnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
17: Pojďte se podívat.
18: Dej do ní svoji navíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
3: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
10: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
3: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
5: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
5: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
6: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na pánvi!
8: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
9: Takže vás nesvědí hlava?
8: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
10: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
12: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
13: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
12: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Má to křídla?

0: samá voda.
1: Ale je to nad námi.
0: Ano.
1: Tak je to nebe.
0: Trošku níž.
2: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
3: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
5: Red Bull vám dává křídla.
6: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
8: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
9: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
10: Hned tam jedu.
9: Datart.
11: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
12: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bagárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza,
14: Maškova,
13: René Dan,
14: Monika Tymkova,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrana.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
17: Návykový látky až po samotným přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Pojďte se podívat.
3: Dej do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
20: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
21: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
3: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
2: Při nakládání.
4: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
5: Chcete taky svých 5%?
4: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
10: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
11: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
12: Je, a mě se odsud nechce ani preč.
13: Staraj se, veď.
12: No, mají nás rádi.
13: No, ale chtělo by to trošku zrenovovat.
12: Veď.
13: Ortopedický polštář třeba.
12: Klimošku.
13: Nebo vodní postel.
12: Nebo vodní dýmku.
11: Pomáhat mazličkům má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
14: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
15: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
16: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
17: Quiet, please. Jdi do toho jako profík.

0: Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, mis jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan.
2: Pan Perníček už ví, co koupí svým blízkým. Nakupte vánoční dárky s předstihem i vy. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
5: Hned tam jedu.
4: Datart.
6: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
7: Red Bull vám dává křídla.
8: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď.
9: What you need, like, whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello.
8: Lepší život společně. Unika. Move fast, move slow.
10: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
11: If you wanna be my lucky boss. What is
12: love? I'm a scatman.
13: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
14: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business

0: Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
4: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi!
6: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
7: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
8: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
7: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a bude méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
12: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
15: Hned tam jedu.
14: Datát. Dobrý por. Auaj, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
16: Red Bull vám dává křídla.
17: Umí to lítat?
18: Ne.
17: Máme to teď s sebou?
18: No jasně.
17: Zabírá to hodně místa?
18: Naopak, nabízí.
19: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
20: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
21: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
22: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
23: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
24: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
25: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky.

0: Benefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
5: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
6: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
7: Chcete taky svých 5%?
6: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
8: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
9: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
10: Diego, jméno mé má úcta. Víte, že v útulku nejsou jen psi a kočky, ale i jiná zvířata. Vtipnější zvířata, barevnější zvířata. Nás si nikdo nevezme. Ještě, že se o nás v útulku postarají. Ale děcka, není to zadarmo.
9: Pomáhat mazlíčku má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
11: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
12: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
13: Hned tam jedu.
12: Datart.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má 2x silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
16: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
17: Red Bull vám dává křídla.
18: Quiet, please.
19: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen výš. Nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
20: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
5: Pan Perníček už ví, co koupí svým blízkým. Nakupte vánoční dárky s předstihem i vy. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Teskomou. Teskoma, česká značka s nápady.
13: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
3: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
4: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
5: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
6: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
8: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
11: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
10: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
12: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
13: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
14: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
15: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
16: Hned tam jedu.
15: Datart.
17: Na Vinted může být všechno znova nové.
18: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
17: Ahoj, Sáro.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: dobrý for. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
1: Red Bull vám dává křídla.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Umí to lítat?
4: Ne.
3: Máme to teď s sebou?
4: No jasně.
3: Zabírá to hodně místa?
4: Naopak, nabízí.
5: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
6: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Byla klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Byla klubu za 79,90. Byla.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrana.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Návykový látky až posadnutím přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
18: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Vejce M v Bila klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Bila klubu za 79,90. Bila.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
3: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
4: Chcete taky svých 5%?
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
5: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
10: Pan Perníček už ví, co koupí svým blízkým. Nakupte vánoční dárky s předstihem i vy. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
11: O pleť se stará nejeden

0: ale 16 typů kolagenu. Sérum Kolagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Kolagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.
1: Red Bull vám dává křídla.
0: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
4: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
5: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
6: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan.
7: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
8: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
12: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
13: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
14: Hned tam jedu.
13: Datart.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Moniku Bagárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Mikýř,
15: Tereza,
16: Maško,
15: René Dan,
16: Monika Timková,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrano.
17: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
17: Nálikový látky až po samotným přelnu.
19: Správně, jsi šikulka.
20: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
21: Pojďte se podívat.
22: Dej do ní svoji nabíječku.
23: Tohle je show, tohle byste ukrauzené skvěle.
24: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: right for you to run.
1: Aha.

0: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
3: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
4: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
5: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
6: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
7: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na pánvi!
9: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení.

0: Přední barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka Gloss Supreme od Schwarzkopf for every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
1: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
2: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
1: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: Umí to lítat?
6: Ne.
5: Máme to teď s sebou?
6: No jasně.
5: Zabírá to hodně místa?
6: Naopak, nabízí.
7: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
8: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Bila klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Bila klubu za 79,90. Bila.
10: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
11: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
12: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
15: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
16: Red Bull vám dává křídla.
17: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
18: Hned tam jedu.
17: Datart.
19: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
20: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
21: Let's go. Real slow. Don't you see, baby? I see it's perfect.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
3: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
4: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
6: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: Red Bull vám dává křídla.
9: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
10: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
12: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen výš. Nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
13: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
14: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
15: Chcete taky svých 5%?
14: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
16: Na Vinted může být všechno znova nové.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
18: Ahoj, Sáro.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Collagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Collagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.
19: Pan Perníček už ví, co koupí svým blízkým. Nakupte vánoční dárky s předstihem i vy. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Teskomou. Teskoma, česká značka s nápady.
20: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
21: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
20: Při nakládání.
22: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
23: Hned tam jedu.
22: Datart.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bagárovou,
24: Jakuba,
25: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
25: Vikýř,
24: Tereza,
25: Maškova,
24: René Dan,
25: Monika Timková,
24: Petr,
25: Švancara,
24: Martin,
25: Hrano.
26: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
28: Nálikový látky až po sadnotním přilnu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Dej do ní svoji navíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
34: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
35: Vzpomínáte? To byla doba.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
1: Trápilo mě svědění a pálení.
2: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
0: Dokonce i sex se stal bolestivým.
3: Vagisan zafungoval okamžitě.
0: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
4: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
8: PDRN.
7: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
9: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
10: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte

0: Latinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
1: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
2: Jasně. Bezkontaktně.
1: No vidá, funguje to.
3: Co to je?
1: Platební brána na poplatky za průjezd.
3: Vždyť to je moje cesta.
1: Moje.
3: Koupil jsem ji.
4: A co ne,
2: počkej, kam jdeš, nechoď tam.
3: Ale že jste to vy.
1: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
5: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. FIO banka. Pro všechny pozemské radosti.
1: Jo.
3: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na pánvi.
7: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
8: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Teď hádám já. Je to daleko?
11: Celkem jo.
10: A už jsme tam někdy byli?
11: Mhm.
10: Ale tudy jedeme prvně.
11: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
12: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
13: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
14: Hned tam jedu.
13: Datart.
15: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
16: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Kolumbia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
17: Jaho, ne, Čoko.
18: To má po tobě.
19: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
17: Tutti frutti.
20: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
18: Vybrali jste si dobře?
17: Já.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
4: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v Megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
8: PDRN.
7: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
9: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
10: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
12: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
13: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
14: Umí to lítat?
15: Ne.
14: Máme to teď s sebou?
15: No jasně.
14: Zabírá to hodně místa?
15: Naopak, nabízí.
16: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
17: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když

0: vytváříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
2: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
7: Kulma.
8: To vyřeším. Mám Richard.
7: Přijďte zás.
8: Díky.
7: Kulma.
9: Kdo to natočil?
8: Kulma z Datartu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Na Vinted může být všechno znova nové.
12: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
13: Ahoj, Sáro.
12: Prodej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
15: Tady mi Třenka nepochlete.
14: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
16: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
17: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
18: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
19: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek. Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
8: PDRN.
7: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
9: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Na pánvi!
11: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
12: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
14: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
15: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
16: Ne, vyprané v Pervolu.
15: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
17: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
18: Jasně. Bezkontaktně.
17: No vidá, funguje to.
18: Co to je?
17: Platební brána na poplatky za průjezd.
18: Vždy to je moje cesta.
17: Moje.
18: Koupil jsem ji.
16: A co ne, tady
18: počkejte, kam jdeš, nechoď tam.
17: Ale že jste to vy. Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
19: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
17: Jo.
20: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady.

0: dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
4: Teď hádám já. Je to daleko?
5: Celkem jo.
4: A už jsme tam někdy byli?
5: Mhm.
4: Ale tudy jedeme prvně.
5: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
6: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
7: Kulma.
8: To vyřeším. Mám Richard.
7: Čejte zás.
8: Díky.
7: Kulma.
9: Kdo to natočil?
8: Kulma z Datartu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
12: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
13: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bagárovou,
14: Jakuba
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza
15: Mašková,
14: René Dan,
15: Monika Tymková,
14: Petr
15: Švancara,
14: Martin
15: Hrada.
14: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
17: Nálikový látky až po sadnutím přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji nabíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
20: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
21: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v Megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
8: PDRN.
7: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat vrásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
9: Umí to lítat?
10: Ne.
9: Máme to teď s sebou?
10: No jasně.
9: Zabírá to hodně místa?
10: Naopak, nabízí.
11: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
12: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
13: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
14: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
15: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt.

0: je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Sousede, půjč mi sekačku.
4: Až mi vrátíš mlátičku.
3: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
4: Ale ty mi vrát nejdřív dojičku.
3: Až mi dáš zpátky obracečku.
4: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
5: OK, tady je.
4: Víš co, asi si jde.
3: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
4: A ty na tu mlátičku. Já už vám vymlácí, no.
6: U nás si půjčíte, na co chcete. A když budete splácet pravidelně, včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. Fio banka.
7: Fio.
8: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
9: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 000. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 000. Více na Citroen.cz.
10: Na Vinted může být všechno znova nové.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
12: Ahoj, Sáro.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
14: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
15: Kulma.
16: To vyřeším. Mám Richard.
15: Přijďte zás.
16: Díky.
15: Kulma.
17: Kdo to natočil?
16: Kulma z Datartu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Kolumbia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
20: Red Bull vám dává křídla.
21: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
22: Přivítejte Adama Mišíka,
23: Moniku Bagárovou,
22: Jakuba,
23: Rybo,
22: Tomáše Zástěru,
23: Mikýř,
22: Tereza,
23: Maško,
22: René Dan,
23: Monika Timková,
22: Petr,
23: Švancara,
22: Martin,
23: Hrano.
22: Jsme přátelé?
24: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
25: Návykový látky až po samotným přelnu.
26: Správně, jsi šikulka.
25: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
22: Dej do ní svoji navíječku.
23: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
27: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
28: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Hele, že ti do toho skáču, cože to děláš?
1: No, já jsem zpěvák, docela známý. A cože to děláš ty?
0: Já jsem tenistka, mistryně Československa. A nedávno jsem byla i na Wimbledonu.

0: si vyvěsím stufek.
1: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
2: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
3: Trápilo mě svědění a pálení.
4: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
2: Dokonce i sex se stal bolestivým.
5: Vagisan zafungoval okamžitě.
2: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
6: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
7: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
8: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
9: PDRN.
8: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
10: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
12: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
13: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Ja.
14: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
15: A běhej, rozpohybost třeba.
16: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcií, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
17: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
18: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
17: Na pánvi.
19: To bude na Vinted, zkus se podívat. Mají tam všechno.
20: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Má to křídla?
5: Samá voda.
4: Ale je to nad námi.
5: Ano.
4: Tak je to nebe.
5: Trošku níž.
6: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
8: Jaho, ne, Čoko.
9: To má po tobě.
10: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
8: Tutti frutti.
11: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
9: Vybrali jste si dobře?
8: Já.
12: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
13: Hned tam jedu.
12: Datart.
14: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek. Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: jsem.
1: No prosím.
0: Prosím. Dáš si se mnou cajdáka.
1: Prosím.
0: Cajdáka, cajdáka.
1: Cajdák, já jsem ti tady představil jako šanzonier, jako prostě cajdák.
0: Dobrý cajdák, není špatný, mám nádhernýho cajdáka. Mám andělské sbory.
1: To je můj bratr. No.
0: Momentálně jsou to andělské sbory.
1: No někdo v té rodině musí být anděl.
0: Ale sluší mu to, víš? Honziku, děkuju. Za mostem v úzké ulici je krámek zdáti vonící. Meduňkou, rdesnem s kožicí, ale hlavně

0: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
1: Trápilo mě svědění a pálení.
2: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
0: Dokonce i sex se stal bolestivým.
3: Vagisan zafungoval okamžitě.
0: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
4: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
5: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v Megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
6: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód ke její nejhezčí podobě.
7: PDRN.
6: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
8: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
9: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
10: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
11: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
12: Umí to lítat?
13: Ne.
12: Máme to teď s sebou?
13: No jasně.
12: Zabírá to hodně místa?
13: Naopak, nabízí.
14: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
15: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
16: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
15: Při nakládání.
17: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
18: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
19: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
20: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
21: Když má vaše miminko horečko a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen, nechte horečku a bolest na nás.
22: Kulma!
23: To vyřeším. Mám Richard.
22: Kulma.
24: Kdo to natočil?
23: Kulma z Tartu.
25: Jednoduše obě.

0: Jednáte? Do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
1: Ahoj, Sáro.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
4: Jasně. Bezkontaktně.
3: No vidá, funguje to.
5: Co to je?
3: Platební brána na poplatky za průjezd.
5: Vždy to je moje cesta.
3: Moje.
5: Koupil jsem ji.
6: A co se tady plnete?
4: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
5: Ale že jste to vy.
3: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
7: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: Fio.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
10: Red Bull vám dává křídla.
11: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.

tobě lucerny září už se stmívá. Z krajiny zazrcadlí tvých očí.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
8: PDRN.
7: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
9: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Na pánvi!
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
12: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
13: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
14: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
15: Umí to lítat?
16: Ne.
15: Máme to teď s sebou?
16: No jasně.
15: Zabírá to hodně místa?
16: Naopak, nabízí.
17: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Kulma.
2: To vyřeším. Mám Richard.
1: Přijďte zás.
2: Díky.
1: Kulma.
3: Kdo to natočil?
2: Kulma z Datartu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
7: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
9: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.

0: nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Sousede, půjč mi sekačku.
2: Až mi vrátíš mlátičku.
1: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš balíčku.
2: Ale ty mi vrát nejdřív dojičku.
1: Až mi dáš zpátky obracečku.
2: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
3: OK, tady je.
4: Víš co, asi si jde.
1: Na balíčku zapomeň, ta stejně nebalí.
2: A ty na tu mlátičku. Já už vám vyvlácí, no.
5: U nás si půjčíte na co chcete. A když budete splácet pravidelně včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. Fiobanka.
6: Fio.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hitparáda. V pátek na Očko Star.
1: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťastný. Jak v té chvíli může být šťastný muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, běž, raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena uzlík svůj.

0: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
1: Trápilo mě svědění a pálení.
2: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
0: Dokonce i sex se stal bolestivým.
3: Vagisan zafungoval okamžitě.
0: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
4: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
5: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v Megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
8: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
9: PTRN.
8: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
10: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
11: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
12: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
13: Má to křídla?
14: Samá voda.
13: Ale je to nad námi.
14: Ano.
13: Tak je to nebe.
14: Trošku níž.
15: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
16: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
17: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
18: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
19: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
20: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
19: Na pánvi!
21: Na Vinted může být všechno znova nové.
22: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
21: Ahoj, Sáro.
22: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.

0: přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Sousede, půjč mi sekačku.
2: Až mi vrátíš mlátičku.
1: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
2: Ale ty mi vrát nejdřív dojičku.
1: Až mi dáš zpátky obracečku.
2: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
3: OK, tady je.
2: Víš co, asi si jde.
1: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
2: A ty na tu mlátičku. Já už vám vymlácí, no.
4: U nás si půjčíte na co chcete. A když budete splácet pravidelně včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. Fio banka.
5: Fio.
6: Red Bull vám dává křídla.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka z Budy za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
9: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
10: Hned tam jedu.
9: Datart.
11: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
4: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
12: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
13: Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

zahrady, se zástupem lidí kolem, nevím si už rady, asi spadnu řemen, do převodu totál, delirium tremens, a já se tak rád

0: erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
8: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
9: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
10: Tak mě napadlo, co kdybychom chovali žáby pro Francouze?
11: Tady mi všem to nepoplete.
10: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku nakrůtí šunku. A teď držíte zobáky.
12: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
13: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
14: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
13: Při nakládání.
15: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
16: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 000. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 000. Více na Citroen.cz.
17: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
18: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
19: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: Má to křídla?
4: Samá voda.
3: Ale je to nad námi.
4: Ano.
3: Tak je to nebe.
4: Trošku níž.
5: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
6: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
9: Jaho, ne, Čoko.
10: To má po tobě.
11: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
9: Tutti frutti.
12: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
10: Vybrali jste si dobře?
9: Já.
13: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.

0: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
7: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
8: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
11: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
12: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
13: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
14: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
15: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
16: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
17: Hned tam jedu.
16: Datart.
18: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady.

0: celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Teď hádám já. Je to daleko?
2: Celkem jo.
1: A už jsme tam někdy byli.
2: Mm-hmm.
1: Ale tudy jedeme prvně.
2: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
3: Nová Škoda Epiq s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Sousede, půjč mi sekačku.
6: Až mi vrátíš mlátičku.
5: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
6: Ale ty mi vrát nejdřív dojčku.
5: Až mi dáš zpátky obracečku.
6: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
5: OK, tady je.
6: Víš co, asi si jde.
5: Na balíčku zapomeň, ta stejně nebalí.
6: A ty na tu mládičku. Já už vám vymlácí, no.
7: U nás si půjčíte na co chcete. A když budete splácet pravidelně, včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. Fio banka.
8: Fio.
9: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
10: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90. Penny.
11: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitamínů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
12: Dobrý por. Auajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
13: Red Bull vám dává křídla.
14: Na Vinted může být všechno znova nové.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
17: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Yeah. Le Belgique.

you present

0: Ty vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě vědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
8: PDRN.
7: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
9: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Na pánvi!
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
12: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
13: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
14: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
15: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
16: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
18: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
19: Tady mi přenka nepoplete.
18: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
20: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
21: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
22: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
23: Teď já dám já. Je to daleko?
24: Celkem jo.
23: A už jsme tam někdy byli?
24: Mhm.
23: Ale tudy jedeme prvně.
24: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
25: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
26: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
27: Kulma.
28: To vyřeším. Mám Richard.

0: Kdo to natočil?
1: Kulma z Datartu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Let's go. Real slow. Don't you see, baby? I see it's perfect.

were shaking up the knees. Could we come again, please?

0: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v Megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
8: PDRN.
7: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
9: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
10: Teď hádám já. Je to daleko?
11: Celkem jo.
10: A už jsme tam někdy byli?
11: Mhm.
10: Ale tudy jedeme prvně.
11: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
12: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
13: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
14: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
15: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
16: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
17: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
16: Na pánvi.
18: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
19: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
3: Hned tam jedu.
19: Datart.
2: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
13: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
5: Jaho, ne, Čoko.
7: To má po tobě.
1: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
10: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
7: Vybrali jste si dobře?
5: Já.
11: Myčka nefunguje vždy nejlépe.
20: Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
21: Na Vinted může být všechno.

0: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
1: Ahoj, Sáro.
0: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Red Bull vám dává křídla.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
13: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
14: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.

shine bright like a diamond.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
8: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
13: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
14: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
15: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
16: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
17: Umí to lítat?
18: Ne.
17: Máme to teď s sebou?
18: No jasně.
17: Zabírá to hodně místa?
18: Naopak, nabízí.
19: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba Pracigel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
10: Hned tam jedu.
15: Datart.
9: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Jaho, ne.
20: to má po tobě?
21: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
22: Tutti frutti.
23: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
20: Vybrali jste si dobře?
24: Já.
25: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
26: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
27: Přivítejte Adama Mišíka,
28: Moniku Bagárovou,
27: Jakuba
28: Rybo,
27: Tomáše Zástěru,
28: Mikýř,
27: Tereza
28: Maškova,
27: René Dan,
28: Monika Tymková,
27: Petr
28: Švancara,
27: Martin
28: Hrada.
29: Jsme přátelé?
30: Objektivní hra slovem péro, že jo?
31: Návykový látky až po samotným přelnu.
32: Správně, jsi šikulka.
33: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
34: Pojďte se podívat.
35: A bych do ní svoji navíječku.
36: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
37: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
38: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
1: Trápilo mě svědění a pálení.
2: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
0: Dokonce i sex se stal bolestivým.
3: Vagisan zafungoval okamžitě.
0: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
4: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
5: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v Megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
6: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód ke její nejhezčí podobě.
7: PDRN.
6: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
8: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
9: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
10: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
11: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
12: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
11: Na pánvi!
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Kolumbia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
14: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
15: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
16: Má to křídla?
17: Samá voda.
16: Ale je to nad námi.
17: Ano.
16: Tak je to nebe.
17: Trošku níž.
18: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
19: Dobrej por. Auwajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
20: Red Bull vám dává křídla.
21: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroën.cz.
22: Na Vinted může být všechno znova nové.
23: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
24: Ahoj, Sáro.
23: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Kulma.
26: To vyřeším. Mám Richard.
25: Přijďte zás.
26: Díky.
25: Kulma.
27: Kdo to natočil?
26: Kulma z Datartu.
28: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
29: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
30: Jaho, ne. Čoko.
31: To má po tobě.
32: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u rajivky.
30: Tutti frutti.
0: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
1: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady.

0: Být krásná znamená cítit se krásně. Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako mote. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
3: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
4: Come on, let's go. Real slow. Don't you see that? Yes, he is perfect.

svou pleš na ztracenou lásku. Oni jsou za náma a doženou nás, to mi věř. A tak bičem prásknul, povídá náhodou, já vím, kdo za to může.

0: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
1: Trápilo mě svědění a pálení.
2: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
0: Dokonce i sex se stal bolestivým.
3: Vagisan zafungoval okamžitě.

0: Pamžitě. Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
1: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
6: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
9: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
10: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Jaho, Čoko.
12: To má po tobě.
13: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
11: To ty fruty.
14: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
12: Vybrali jste si dobře?
11: Já.
15: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
16: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
19: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
20: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.

0: přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Teď hádám já. Je to daleko?
2: Celkem jo.
1: A už jsme tam někdy byli.
2: Mm-hmm.
1: Ale tudy jedeme prvně.
2: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
3: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
4: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s Hit Paráda na Očko Star.
5: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Vyzkoušej novinku. Kuřecí popcorn v megaboxu. Jen za 129 korun. Kup si KFC z Pepsi a vyhraj. Všechny ceny najdeš na vyhrajskfc.cz.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě.

0: svědění a pálení.
1: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
2: Dokonce i sex se stal bolestivým.
0: Vagisan zafungoval okamžitě.
2: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
1: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
3: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
4: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
5: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Při nakládání.
7: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě.
1: PDRN.
7: Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
9: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
10: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
11: Kulma.
12: To vyřeším. Mám Richard.
11: Přijďte zás.
12: Díky.
11: Kulma.
13: Kdo to natočil?
12: Kulma z Datartu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Red Bull vám dává křídla.
16: A teď trojitý epet.
17: Ty jsi teda číslo.
16: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
17: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
18: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
19: Na Vinted může být všechno znova nové.
20: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
21: Ahoj, Sáro.
20: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
23: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
24: Umí to lítat?
25: Ne.
24: Máme to teď s sebou?
25: No jasně.
24: Zabírá to hodně místa?
25: Naopak, nabízí.
26: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
16: Jaho, ne, Čoko.
27: To má po tobě.
28: No to má, já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
16: Tutti frutti.
29: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank.

0: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se